0: Detektor 3. Vítej.
1: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

neseděle, ty vole, možná teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom pro tu chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Fresh night.

0: Ty Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubů Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uho.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží. Ty nejlepší 4 dny v roce přinesou ještě větší show, silnější atmosféru a program, jaký Ostrava ještě nezažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě.

0: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poroze zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Život je krátkej, život je short, proto ho trávím jen s tebou a se svýma boys.

0: nebo ty short. Pro toho trávím s tebou a se svýma boys. Žádný hadí kolem, žádný nový bros. Stačí mi to čuza, čuzi v kapse sos.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

Fresh Radio. Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu And Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Radia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poesfestu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s Technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
2: Je to tak, to my si dáme na zlova.
0: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz
3: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
4: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále se zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

Mám fucking PDP, single action flow, ty jsi tereč fucking Bůh, víš, že nikdy nechci střílet, ti seš truth fucking. Lemon z mých úst šlehá jako tvoje hole, fucking blue blood in my veins, king.

0: neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Radia.
1: Mňama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Majále z Ostravské univerzity je tady! Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poesfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to
3: my si dáme na zobák. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu. Nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší frežity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Fresh Radio.

0: dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poez Festu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poez Fest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
2: si dáme na zobák. Poez Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici, nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: neděli 17. května se uvidíme v Golf Parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží. Ty nejlepší čtyři dny v roce.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk.
4: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: V neděli 17. května se uvidíme v Golf Parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku.
3: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
9: Jako teď?
8: Ne, na Poesfestu.
9: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
8: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
9: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
10: Je to tak, to my si dáme na zlobár.
11: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
12: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
13: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
4: Je to tak, to my si dáme na zobák.
5: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Hey girl.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: I'm in Miami, girl.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte polary.cz.
8: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici, nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
9: Tech Talk.
10: Tech Talk.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
10: Tech Talk.
11: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup.

0: Pravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
0: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
1: Kontaktujte pulari.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poesfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
4: Je to tak, to my si dáme na zoba.
2: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
5: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Majáles Ostravské univerzity je tady! Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Dopoledne na Fresh Radio startuje aktuálně po 9. hodině raní a je tady přichystán jako vždy pořad Tech Talk. A co tento díl budeme řešit? Třeba akceptování karet na Slovensku.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Hned na úvod se podíváme k bratům do vedlejší dědiny. Frešáci od 1. května začal na Slovensku platit zákon, který obchodníkům, provozovatelům služeb nebo třeba lékařům nařizuje, že platby přesahující 1 euro se musí přijímat bezhotovostně. Zákazníky tak už nepůjde omývat tím, že v podstatě se musí připravit hotovost, že platby kartou jsou možné až od nějaké určité částky. No a jako dobře, ono to sice půjde v některých případech, ale podnikům za to hrozí pokuty, takže si myslím, že si to nikdo nelajzne. V praxi je vlastně jedno, jakou bezhotovostní metodu nabídnou, nejčastěji ale asi půjde o karetní transakce, případně okamžité převody z účtu. No a stát navíc prostřednictvím finanční správy navrhl systém QR plateb s funkcí takzvaných notifikací, které budou obchodníkům oznamovat dokončení transakce. No a tento systém už je právě i teďka podporující ve Slovenské spořitelně nebo Tatra bance, potažmo jejich slovenské verze ČSOB. Takže já věřím, že na Slovensku vyladí krásně chyby, no a pak v Česku to bude do roka taky, protože když jdu nahoru upřímně, tak mě berou mory, když někde kartu nechcou brát, a nebo jdu si koupit nějakou svačinu třeba, jo, do práce. Oni mi řeknou, ale platba až nad 100 korun. No, asi vás taky z toho šlehá někdy. Tech Talk.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: Co se mu stalo?
3: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
4: Tohle jsem fakt nečekal.
5: Kontaktujte pulari.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz

0: znáte pojem Liquid Glass, tak možná ano, je to takový ten známý design ikon v iOSu, no a Apple toto všechno otočí úplně na ruby, a to veškeré vnímání obrazu. Novinka toho všeho má být v roce 2027 a jaká to bude, tak dozvíte se samozřejmě s námi, jsme Fresh Radio.
1: Tech Talk s Honzou Foldýnem.

0: www.kartelpizza.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Apple možná brzy otočí vnímání pojmu Liquid Glass, a to totálně úplně na ruby, protože ladíte fresh, a zatímco dneska si lidi kupují spíše všechno v rámci lesklého designu, hlavně ikon v systému, ne každému to úplně sedí, no tak do budoucna by mohl tohlensto, tento název, označovat úplně nový typ displeje. Je to úplně zcela novinka, prý to má být u jubilejního iPhoneu v roce 2027 a půjde tam hlavně o to, aby obraz působil na oko tak, že to bude úplně jakože komplet vyplněné. Displej by prý měl vytvářet právě iluzi, že obraz přetéká až do úplného kraje telefonu, jako by neměl žádné rámečky, sice ve skutečnosti tam jsou, ale díky právě práci s krásným světlem, techniku a všeho možného, tak dosáhne toho efektu, že obraz bude vystupovat z telefonu. Zároveň by to mohlo pomoct i technologiím schovaným pod displejem, třeba přední kamře nebo Face ID. No a pokud se povede, no tak původně kritizovaný název může být dokonce jedna z těch nejzajímavějších novinek iPhoneu. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Chcete jezdit na kole, elektrokole jako takové nechcete, ale kopce vás celkem zabíjejí? No tak našlo se řešení a jak na to, to si celkem povíme už za moment na Fresh Radio. Tech Talk.

know why.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Z obyčejného kola může být elektrokolo klidně během pár minut frešáce, žádné sci-fi, ale realita pro mnohé začínající cyklisty doslova hotový sen. Nový kit Cyplor sází hlavně na jednoduchost, vyměníte zadní kolo, přidáte baterie ve tvaru lahve na vodu a přibevníte malý ovladač na řídítka. Prostě hotovo, celé řešení je navíc extrémně lehké, takže na první pohled skoro vlastně ani nepoznáte, že nejde o klasické kolo. No a pro nadšence celé je to zaměřené hlavně na silniční a gravel cyklisty, kteří chtějí pomoct hlavně v kopcích. Jakmile jedete po rovině, motor se odpojí, kolo se chová normálně, bez odporu, systém navíc pozná, jak moc šlapete a podle toho přidává výkon. Takže to nepůsobí ani jako elektro, ale spíš jako kdybyste měli více svalů a síly v nohách. No a s dojezdem to je taky takové, jakože na ní, že opravdu to není elektrokolo, takže pokud pojedete na plný výkon, tak to máte v podstatě opravdu na krátkou trasu, ale jako malý nenápadný pomocník do kopců, tohle z toho má velký smysl pro některé lidi, takže asi taky upřímně pouvažuji.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Run!

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici, nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.

Dobré dopoledne všem, ještě jednou slunečné počasí ideální na hory asi je, takže kdo má v plánu něco udělat, tak určitě schutí do toho. A my se podíváme schutí třeba na další TechTok, vychytávky, informace a další technické prvečky, takže buďte s námi, jste na freši. TechTok s Honzou Foltýnem.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu. Nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociální sítě.

0: Čechtoch.
1: Air condition neboli klimatizace už dneska nejsou dávno jenom na léto. Věděli jste to vůbec, frešáci? No, kdo ne, tak já vás snad uvedu v nějaký omyl, protože na trhu se objevují třeba zařízení typu MV Power Nord 12, které funguje zároveň jako klimatizace pro zimu, tak taky právě i pro vydávání tepla jako tepelné čerpadlo. Co to znamená v praxi? V létě chladí, v zimě samozřejmě dokáže místnost vytápět, dokonce když je venku minus 25, tak je to úplně v pohodě. No a taky to může všechno sloužit jako hlavní zdroj tepla třeba do místnosti kolem 30 metrů čtverečních. No a výrobce láká hlavně, jo, na úsporný provoz. Zařízení má energetickou třídu A++, takže spotřeba elektřiny je relativně nízká. No a ovládat ho taky můžete klasickým ovladačem, ale také přes mobilní aplikaci díky Wi-Fi. A zajímavostí další je to, že klimatizace má antibakteriální filtry, samočištění výparníků a velmi tichý provoz kolem 22 decibel, což je zhruba taková úroveň čepotu, takže je to úplně pořádný tichý společník do domácnosti. A pokud vás zajímá záruka, tak si celkem věří, výrobci sled slibují dokonce 5 let, takže klimatizace, která v letě chladí, v zimě topí, co více si přát. Toto všechno řeší firma Mapasan SRO, což jsou odborníci na všemožné elektrověci, takže určitě navštívte jejich web www.mapasun.cz. Tech Talk.
2: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
9: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
10: Jako teď?
9: Ne, na Poesfestu.
10: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
9: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
10: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
11: si dáme na zobák. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.

0: Otázka pro dnešní den. Necháváte si vybíjet své mobilní telefony? Vidíte hlášku na nabíječku, jakože dejte to konečně nabít, už je tam 10%, nebo jedete až do nuly a pak to jdete až nabíjet? Tak pokud je to ta volba druhá, tak určitě bych se rozmyslel, za to chcete dělat na iPhonech, protože 17ky trošku, opravdu trošku pláčou. Proč? Povíme si na Fresh Radio.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Tech Talk.
1: Nové iPhone 17 řeší docela nepříjemný problém, když se úplně vybíjí, tak někdy si po připojení k nabíječce vůbec neprobudí. Což není úplně optimální řešení, co se budeme povídat, frešáci, no ale displej, prostě ten zůstane stále černý, nic se neděje, telefon působí jako mrtvý, kdyby se nic nestalo, prostě vytáhnutá baterka a je to úplně to samé. Přitom ve skutečnosti se pravděpodobně právě snaží dostat na tu minimální úroveň, kde může telefon zapnout. A ono to v podstatě trvá a stále trvá. V praxi to znamená prostě jediné. Buď čekejte, někdy pár minut, někdy mnohem pár hodin. No a nejistota, že jo, máte pocit z toho, že si musíte koupit stále nový telefon za 30 litrů, což taky asi nechcete. No a Apple na to samozřejmě vůbec nereaguje, dělá jakoby nic, že oni mají stále ty nejlepší telefony. No ale my na Freshi, jako hlavní technici všeho, jsme přišli na řešení. To nejjednodušší řešení, co může být. Tak poslouchejte. Nenechat telefon úplně umřít. Teda aspoň do chvíle, než to Apple opraví nějakou aktualizací. Nemáte zač, lepší informace jsme taky nemohli dát, já vím. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Copak jsme se dneska na Fresh Rádiu v pořadu TechTok dozvěděli, Slovensko od 1. mája akceptuje povinně bezhotovostní platby všude a je jedno, jestli bezkontakt, QR platba nebo nějak jinak. iPhone byl taky hojně řešen v dnešním TechToku, iPhone 17 jde blbě nabíjet a neměl by se vybíjet úplně do nuly. No a taky jsme řešili ale pozitivní věc v roce 2027, protože přijde další věc a to je takzvané Liquid

0: Tak jo, dnešní TechTok je u konce, prožívejte prodlouženého víkendu stále a pořád, no a zítra se na vás opět těším úderem 9. hodiny ranní, takže buďte stále fresh.
1: TechTok s Honzou Foltýnem.

hier.

0: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poesfestu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
0: si dáme na zábavu. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
2: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
4: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Fresh Radio. Fresh.

0: Best of Fresh.
1: Monča před chviličkou vypustila z pusy takovou jako zajímavou věc vlastně pro mě a říká: Honzi, já zítra budu zase krásná.
2: Počkej, já jsem řekla krásnější.
1: Jo,
2: pokračuj.
1: Pardon. Říkám: Honzi, já budu zítra opět krásnější. A já říkám: Moni, a v pořádku, ale
2: jde.
1: To by to... To jsem neřekl.
2: Já umím číst mezi řádky. Jo.
1: A říká: Moni, ale ty jsi přece pěkná i teď. A Monča říká: ale budu krásnější. A já říkám: dobře, a co je teda, a co stojí za tím, že budeš zítra krásnější? A teď vám to Monča řekne sama, protože ona se těší.
2: Mám svoji chvilku dneska. Jakmile tady skončím, tak jdu ke své kadeřnici dvorní za Peťkou. A udělá ze mě krasavici ještě větší, protože já dneska odpoledne podnikám návštěvu jedné velice zajímavé metropole.
1: Aha, jdeš do Prahy?
2: Ne, tam jdu až za další týden. Uh-huh. Zkusu ještě.
1: Jdeš do Plzně?
2: Ne, zkus to ještě.
1: Dobře, tak Olomouc.
2: Ne.
1: A přihořívá aspoň?
2: Tak kilometrově se trošku posuň směrem od nás.
1: Dobře, tak podle mě razíš... Já to nechci vyslovovat.
2: Zkus to.
1: Brno?
2: Jo. Já jedu do Brna.
1: Jejda. Ty, Moni, a u kadeřnice co tak jako řešíte spolu? Nebo jako co jí řekneš? Jak jí řekneš, že to chceš? Jako chceš to jako vždycky? Nebo jako kde je problematika?
2: Tě, já jenom ukážu fotku Jennifer Aniston a neřekne: je to tam. Best of Fresh.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Majále z Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Tech Talk.
4: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
3: Tech Talk.
1: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Potom se budu podupávat na Live Mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, anebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Rakouský projekt The Global DJs přetváří filmovou hymnu What a Feeling v nekonečný taneční motiv. Vzniká spontánně, a to během festivalu v rakouském Linci. Kapela dokonce vyhlásila soutěž o nejlepší sing-along, který se stal v klubech rituálem. Skladba spojuje generaci tanečníků od 80. let až po mileniály.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Jennifer Lopez provokuje, samozrejme v škandále provokuje stále, nič menej provokuje, ja si myslím, úplne všetky baby. Teraz ale provokovala trošku inak. Na pódiu vraj ukázala úplne všetko. Pozor ale, fanúšikovia ju teda v žiadnom prípade nešetrili. Vraj už je stará a bolo toho dosť. Zvláštne, že? Jennifer Lopez predviedla na festivále Coachella svoje povestné krivky v minimalistickom body outfite. Za svoj počin však zožala aj poriadne ostrú kritiku. Je pravda, že v poslednom období šokuje fanúšikov stále odvážnejšími outfitmi a pózami, že? No po príchode Lopezovej na pódium však mnohí ostali doslova ako prikovaní, keď uvideli, čo má speváčka na sebe. Ona totiž dorazila na prestížne podujatie v extrémne odhalenom a zvodnom striebornom body. Hviezda, ktorá v podobných kostýmoch vystupovala aj na nedávnych koncertoch, opäť predviedla dokonalú figuru v mimoriadne úzkom strihu. Pozor ale, tento raz však vsadila na veľmi vykrojené body a keď ju brali kamery zo spodu, zdalo sa, že speváčke vidieť takmer až do žalúdka. A ako jeden fanúšik povedal, sexy môžete byť aj bez toho, aby ste ukazovala úplne všetko. To hovorí za všetko.
0: Skandál s Marikou.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
7: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Je to tak, to my si dáme na zobák.
6: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
7: V neděli 17. května se uvidíme v golfparku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v adventure golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne adventure golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
9: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
10: DAB FM anebo apka.

Co má společného Sabrina Carpenter a Madonna? Ty dámy se setkaly 17. dubna na festivalu Coachella v Kalifornii. A docela byla Sabrina překvapena, jak to všechno probíhalo, protože pro ní to byl splněný sen. Oni si zaspívali Woke, Like a Prayer a k tomu ještě novinku Bring Your Love z chystaného alba Madony. A doslova a do písmene nejenom ty dvě excelovali na pódiu, ale kdybychom my byli dole pod pódiem, tak se budeme kochat oděvem takovou, no spíš střídmou variantou oděvu, protože měli na sobě korzet, podvazkové věci typu pončochy a vysoké kotníčkové botičky. No, bylo to moc pěkné pokoukání. Best of

0: Potom se budu podupávat na Live Mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, anebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
2: I další bráchové Paolo a Gianni, kteří měli prsty i v seskupení Living Joy, společně s DJem Alexem a zpěvačkou Robin dali dokupy Alex Party a v roce 1995 vpustili do hitparád a klubů song Don't Give Me Your Love. Poté je pravda ještě Wrap Me Up nebo Read My Lips, ale ten první zmiňovaný je dodnes kulťákem tanečních parketů 90. let.
3: Alešův Old School.

0: Lukášův Old School na Fresh Radio. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Marikou. Na Fresh Radio. A jdeme ďalej. Gény jedinečného českého slávika Karla Gotta nezaprie. Jedna z jeho dcer, Charlotte Ella Gottová, sa rozhodla totiž odštartovať hudobnú kariéru. Po dvoch rokoch usilovnej práce predstavuje vychádzajúca hviezda Charlotte Ella svoju debutovú skladbu. Novinka vznikla v londýnskom štúdiu a Charlotte sa ňou pochválila na sociálnej sieti a pri tejto príležitosti nafotila aj nové zábery a mierne si upravila meno na Charlotte Ella Gotta. Čím sa samozrejme odstránila koncovku OVA. Doteraz totiž bola Charlotte Ella Gottová. Fanúšikovia si ale na samotnú pieseň budú musieť počkať až do 30. apríla, čo je vlastne už za chvíľočku, takže ja si myslím, že to máme úplne za rohom, že? Máme sa na čo tešiť. No ona práve v ten deň oslávi 20. narodeniny. V príspevku je aj niekoľkosekundová ukážka zo skladby a už teraz sa môžu kochať originálnymi zábermi, ktoré Charlotte v rámci kampane nafotila. S krásnym účesom, dokonalým make-upom a v čiernom korzete a lodičkách vyzerá absolútne dokonale. No tak pieseň som ešte nepočula, ale ona vyzerá úžasne a ja si myslím, záruka je istá.
1: Skandál s Marikou.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte polary.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: která bude dnešní.
1: To nejlepší z rána.
0: Tip číslo 1, Kygo, Ava Max, Whatever.
2: OK, fixuju.
0: To jsme hráli.
2: Co tam máš dál?
0: Je to perfektní věc. Dobře, pozor, laťka je postavena vysoko. Kygo, Jonas Brothers, Healing. Tak co?
2: OK, tak v tom případě Ava Max a Kygo.
0: Firestone. Tak okay. Povidej.
2: Dobře.
0: Whatever nebo Firestone?
2: Zůstávám u toho, co mám.
0: Whatever. Mm. Dobře. Kygo, One Republic, Chasing Paradise. I'm chasing paradise
2: with you. OK. Tohle víc.
0: Chasing Paradise tady zatím ve vedení, ale já nabízím třeba ještě známou starou Stole the Show.
2: Jasně, je skvělá. Ale je na mě málo divoká, takže dál.
0: Poslední je opravdu jako špica, je to navíc novinka společně s Griffinem a Khalidem, Save My Life, a je to bomba.
2: No tak jsme doma, ale čověče.
0: Vyhrává.
2: Ano, vyhrává, pro mě určitě jo.
0: Wow, dobře, tak za mě určitě taky, já jsem rád, dneska to sedlo.
2: Počkej, my jsme se shodli, no high five, pacak.
0: Yes.
2: Počkej, to jsme se netrefili, Honzine.
0: Jo.
2: No vidíš to perdický, že když chceš, tak umíš.
1: To nejlepší z rána.
0: A

0: pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poesfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
3: Je to tak, to my si dáme na zábavu.
4: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
5: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a

0: části Milénium Lumíra Moškovského. Německá partička Kaskáda vydává nahrávku Every Time We Touch v roce 2005, ale globální úspěch přichází až o dva roky později. Eurodance Sound a silný refrén z ní dělají globální hit po celém světě, Ameriku nevýjímaje.
1: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Best of Fresh.
1: Dnešní ráno. Znáš ten film Vstanu a opařím se?
2: Zítra vstanu a opařím se čajem. Ano, viděl jsem to asi 37krát.
1: Tak, dneska ráno to si představ, já jsem vstala jsem i zavčasu, docela jako fajn, před 7 hodinou, říkala jsem si krásně to všechno stihnu, nachystala jsem si věci, ve kterých půjdu, bílé triko, říkám, jdu si nabalit oběd, balím si oběd, šup, polila jsem si to bílé triko hnedka tím obědem, protože to na mě vyskočilo, takže jsem hnedka první, co jsem dělala, jsem čistila triko.
2: Super.
1: Zadělávám to do té krabičky, bum, ta krabička mi sila spadla, takže celý oběd se mi vysypal na zem.
2: Nekecej.
1: Jo, takže jsem uklízela ještě na zemi pod stolem.
2: Tak to jsi měla pejsky na to pustit.
1: No to je už naštěstí ne, to by mi nezbylo vůbec nic teda. A co se dalo použít, jsem použila na svůj oběd. Šla jsem do sprchy, že si umyju tu hlavu, že jo, protože prostě...
2: A spadla
1: si
2: ve sprše.
1: Ne, nespadla, rozřízla jsem si ruku o kachličku.
2: Ježiši Krista.
1: Pokračování, jo. No a zakončila jsem to tím, že když už jsem teda šla k tomu autu, tak jsem zapomněla věci, které jsem si potřebovala vzít, protože jsem kolegyni nesla saláty, já mám saláty úžasné ve skleníku, jo. Tak jsem se zas vracela, celé jsem to odemykala a jela jsem pozdě.
2: To je super.
1: Nesměj se mi. Best of Fresh.
3: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
5: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
8: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Rádio Fresh. Metropolitní rádio.
1: Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
4: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
5: Jako tak, to my si dáme na zobák.
6: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Fresh Radio. Fresh Radio.
10: Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM.
11: You're in tune to the sounds of the legendary Triple Platinum Light, Corrupt FM, Sigma,
12: Danny Bird, legendary status.

0: Best of Fresh.
1: Mám nejradši, jo, taková informace jako. Nefungují semafory u Karoliny. No, ale jako kde
2: tak,
1: u
2: tak
1: Karoliny?
2: Děkujeme pěkně, tam je těch semaforů asi 20, jo. Hele, to podle kde? Fotky, která přišla, tak já nevím, možná ty budeš dedukovat. To je fotka, okay, která nám přišla.
1: To vůbec nevím, že tam je. To je někde u Karoliny, jo.
2: No, mělo by to být někde u Karoliny. A to...
1: Počkej, ale bavíme tak se, nefunguje, tam jsou hlavní semafory, důležité jsou ty, přes které projíždí i tramvaj, jo?
2: Jo, ale tohle je semafor pro auta. Hele, ne, je to ten u gateu, je to 100% ten u gateu, jo.
1: Okay.
2: A je to, když chceš jet jakoby od Frýdlantských mostů kolem zastávky tramvajové dále do centra nebo na výstaviště.
1: Dobře, takže seš si jistý?
2: Jsem si na 93,6% jistý, že jo.
1: Jo, je to víc, než jsem si jistá já.
2: No, tak, ne, já jo, jsem ale si tím jako jistý.
1: Jako do budoucna, my nemáme čas tady prohlížet jako mapy, jo.
2: Takže to musíte psát?
1: Pojďme se sjednotit v tom, jak si budeme podávat informace. Ano. Jasné sdělení, co chci, komu ano? To chci sdělit, o co jde, kde to je, kdy to bylo. Jo. S kým
2: jo, prosím vás, Monika má pravdu. My opravdu tady jako nemáme ráno čas na to jako něco luštit. Jo? My jedeme.
1: Jo,
2: my máme prostě jako jasně danou linku a my po ní jedeme a vy to respektujte.
1: Jo, my jsme v práci, to jako není, že si tady někde kopu v nějakou
2: tak,
1: díru venku.
2: My tady jako makáme, jo. My tady dřeme a vy nám máte podávat plné informace, protože nezlobte se, pak to nemá cenu.
1: Že se rozumíme.
2: No já doufám. Jako.
1: Vracejte ty počálky. A... Best of Fresh. So you face it with a smile. There is no need to cry, for a trifle's more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

0: ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na uholubu.com a sociálních sítích hotelu.
2: Zve Fresh Radio!
3: Alešův Old School. Alešův Old School.
4: Legendární americký rapper Tupac Shakur alias Tupac byl zastřelen v pouhých 25 letech v září roku 96. Stal se legendou a kultem, dodnes vychází od něj nové věci a remixy starších. Dva roky po jeho smrti se objevila na výběru jeho hitu i písnička Changes se samplem z 86. od Bruce Hornsbyho a songu The Way It Is, který na tracku odspíval zpěvák Talent. A my si ho dnes taky dáme.
3: Alešův Old School.

0: Rádio. Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Majáles Ostravské univerzity je tady! Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
4: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Tech Talk.
1: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk.
3: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: dělat support. Aha. Poprosil bych tě, aby si dneska byla moje Rihanna.
1: Když chceš, tak jo.
0: Jo?
1: OK, tak jdem.
0: Díky moc.
1: Celé to rozbijem. Rapovánky
0: Honzy Pernického a Rihanny a.k.a. Moniky Dudover.
1: Připrav se. 5, 4, 3, 2, 1.

0: neřeš to.
1: Tím ti musela pomáhat AI. Jo, no. To jste vymyslel.
2: Honzi Pernického. Best of Fresh.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava. Při jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722-808-303. www.kartelpizza.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku.
7: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Co se mu stalo?
11: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
12: Tohle jsem fakt nečekal.
13: Kontaktujte polary.cz.
14: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici, nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
15: Tech Talk.
16: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
15: Tech Talk.
17: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Majále z Ostravské univerzity je tady. Porose zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále se zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
7: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
8: Jako teď?
7: Ne, na Poesfestu.
8: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
7: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
8: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
9: si dáme na zábavu. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
10: Buď fresh.
11: Fresh.
10: Fresh Radio CZ.

0: Best of Fresh.
1: Opět zase v televizi. Oni už neví, co by vysílali, tak prostě v televizních novinách, že jsou extrémní sucha. Všude chybí voda. Vůbec nepomohlo to, že tady napadly hektotuny sněhu, jo, a všechno to dostálo. Někde ta voda zmizela, ale prostě všude je extrémní sucho. Tak ať se s tím extrémním suchem jdou zahrabat.
2: Dobře, podzem. Tam třeba vodu najdou.
1: Třeba. Best of Fresh.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nadělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu. Nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Holandský DJ Fede Legrand v roce 2006 složil hymnu Put Your Hands Up for Detroit. Inspiraci údajně dostal při hraní právě v jednom americkém klubu. Mimochodem, hokejový Detroit Red Wings ji hrají na začátku každého zápasu, takže Put Your Hands Up for Fresh Radio.
0: Milénium Lumíra.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Ikonický Baywatch dostane nový šat. Neuveríte, kto nahradí Pamelu. Áno, je to tak ikonický seriál, ktorý milujú úplne všetci, sa vráti na obrazovky v novom šate. Spoločnosť Fox a Fremantle potvrdili produkciu novej verzie, ktorá predstaví aj nové tváre hercov. Kto bude hrať sexy postavy najnovšie? Na Davida Hasselhoffa či Pamela Anderson už v tomto prípade môžeme zabudnúť, to je jasné. Jednou z hlavných tvári seriálu bude herečka Ashley Harrison, ktorú diváci môžu poznať z úspešnej série Yellowstone. Ak si však myslíte, že aj tento raz pôjde o sexy zábery v červených bikinách, ste na hrozne veľkom omyle. Dej bude iný a modernejší. Zameria sa na život Hobbyho Bushana, syna legendárneho Mitcha. Ten sa stane kapitánom hliadky a bude sa musieť vyrovnávať s nemalými problémami. Do tejto kľúčovej úlohy bol obsadený Stephen Amell. Práve krásna Ashley Harrison mu stvárni pomocníčku a pravú ruku. No tak herci krásny, uvidíme. Ešte som zvedavá na ten príbeh.
0: Skandál s Marikou.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: V neděli 17. května se uvidíme v Golf Parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: V neděli 10. května se nejdřív pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, anebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na Čeladné bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
2: Hamburská partička kolem HPho Baxtera, tedy Scooter, prodala od počátku své kariéry, tedy od roku 1993, na 30 milionů desek, taky více jak 20 alba, 70 singlů. Vedle své tvorby docela často sahali po klasice od různých kapel a dávali tomu takový ten svůj skútrovský dravý hudební kabát. A pozor, úspěchy slavili nejen v německy mluvících zemích, ale třeba i v Anglii. A touhletou peckou to všechno kdysi začalo v 94. Hyper Hyper.
3: Alešův Old School.
4: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

0: Alešův Old School. Na Fresh Rádiu. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
5: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
6: Jako teď?
5: Ne, na Poesfestu.
6: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dní s technotrasou.
5: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
6: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
7: Je to tak, to my si dáme na zoba.
8: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
9: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poroz se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: Moje auto mě reprezentuje.
12: Automička IMO.
11: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
12: Automička IMO.
11: Perfektně umyté auto od 109 korun.
12: Automička IMO.
11: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
12: Automička IMO.
11: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
13: Tech Talk.
14: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
13: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Navrátil třeba, jo. Tak jako například.
1: No ne, a ne, tatínkem určitě bude.
0: Jasně, jako. Jenom například je to událost, která by se
1: hodila
0: mohla
1: zapít.
0: Oslavovat. Ano. Třeba vy máte jinou, pochopitelně, žijete si své životy, že také. Ale pít můžeme všichni hromadně u Stodolní ulice, protože ten, který se probojuje, tak od nás bude mít dvojku právě do ano. tohoto baru.
1: Mimochodem, Moni, víš, co je první krok k alkoholismu?
0: Ano.
1: No ne, já si tě ptám, jestli víš, co to je.
0: A já ti říkám ano. Best of Fresh.
2: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni Fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading. Specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Tech Talk.
11: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
12: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

0: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
1: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poez Festu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poez Fest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dní s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
3: Je to tak, to my si dáme na zlova.
1: Poez Fest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Polary Group.
6: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
5: Kontaktujte polary.cz.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
13: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: ty, Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu Všeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyt pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance. A potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba. Tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh-hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky

0: Milénium Lumíra Moskovského.
1: Newyorské duo IO přineslo v roce 2001 trendsově houseovou klasiku single Rapture. Text byl inspirován setkáním v jednom nočním klubu a ačkoliv byla celá pecka hotová za 30 minut, je tady s námi už více jak 20 let. Zpěvačka Nadia Eli dodala charismatický vokál a producent Markus Moser postavil hypnotický beat. Rapture je globální hit a dodnes jedna z nejhranějších vokálně houseových skladeb.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Marikou na Fresh Radio.
1: Idol mužov Samantha Fox oslavuje 60. Wow, nahé fotografie Samanty Fox dobili v 80-kách nejednu stenu dospievajúcich. Idol mužov dnes oslavuje 60. Mala len 16 rokov, keď sa prvýkrát objavila v novinách polonaha. V 80-tych rokoch to bola zaručená cesta, ako zaujať masy, zviditeľniť sa a presláviť sa. No, dnes by to také jednoduché asi nebylo, keďže bola neplnoletá, svoju slávu si užívala po ceste autobusom do školy. Už vtedy pravidelne jej fotografie vychádzali v pikantých v časopisoch. Počas života dokázala spojiť úspešnú hudobnú kariéru, dokonca s televíznou tvorbou, pričom si dodnes udržiava status legendy popu a symbol éry diskoték. Tak to už si ale nemôže povedať len tak niekto. Postupne sa jej začali hrnúť ponuky od prestížnych pánskych magazínov, medzi ktorými nechybal ani Playboy. No, keď ju už väčšina sveta poznala ako sexy symbol, odštartovala aj svoju spevácku kariéru. No a nech je ako je. Vyzerá veľmi dobre a dokonca dodneska pretrča svoje prednosti. A to je fajn, v jej veku ešte na to mať. Nič menej, to už nechám na vás, aby ste to posúdili sami.
0: Skandál s Marikou.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
1: Jako teď?
0: Ne, na Poesfestu.
1: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
0: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
1: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
2: si dáme na zobák. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Nezažila. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dyk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading, specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici, nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Odměny pro malé i velké? Máme! V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

fantazie, tato věc. Orika, rok 2001 a remix Joy Negro v roce 2005 na kompilaci In The House Part 1 Chiva a Realized. A předtím Junior Vasquez, Somebody Tell Me, čili Wham, Everything She Wants, Sampling. Vyšlo v Austrálii v roce 26, letos na Teacher's EP, Label Only Cuts.

aktuální kousek na Free Range Records. Krakazat, čili Benjay Oral, Shine Club Mix na Shine EP.

píseň Fructuoso a Kalma Bach Samba Luis Vega Mix. Rok 2005.

Pět Skok a aktuální dvojvinyl od BB UK. A to je francouzský saxofonista Jacques Schwarzbart a track Mende Chiraj. Akci DJ Spina remix. Na dvojvinylu Walk of, from the Archive 3. Take Move a Fresh Radio.

Přátelé, tenhle vinyl má na svědomí můj návrat k vinylům. V roce 2021 nejdříve vyšlo pouze na vinylu tahle věc a později teprve digitálně, takže jsem si řekl, musíš to mít. Billy Cobham featuring Novecento a Interactive Louis Vega Expansions NYC Instrumental Mix a Rebirth Italy 2021. Parádní instrumentálka.

0: Fresh Radio. V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Rádia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Rádia. Neděle 17. května Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
1: Kartel Pizza Ostrava.

0: www.kartelpizza.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Majále z Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
5: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
6: Jako teď?
5: Ne, na Poesfestu.
6: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
5: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
6: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš.
7: Je to tak, to my si dáme na zábavu.
8: Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Fresh Dance Park!

Hoj, ty štědrý večere, no to se na dnešek moc nehodí, já vím, ale ta euforie z toho, že venku máme první teplý letní, nebál bych se říct víkend, ta je prostě fantastická. Pravda, večera v zimě ještě, večera v noci budou ještě trošku větší kosičky, úplně grilovačka, i když věřím tomu, že griluje už se dneska o 106, ale večera v noci sedět někde v 10, ve 12 venku, to už bude chtít, nebo jinak, to ještě bude chtít větší level odvahy. Ale to je ještě daleko, teď si užijeme toho, že je teplo. A startujeme Fresh Dance Party. Adam Dolby, kdysi dávno v 80. byl slavný, možná i v 70. slavný hudebník Tomas Dolby. Ale nevím, jestli to je nějaká přízeň nebo ne. Každopádně to jméno je známé. Navíc jako funkce, že jo, pro název jestli Dolby. Tenhle ten Adam Dolby má premiérově na Freshi single nazvaný Need Your Love.

V několika hitparádách se tato týden objevila tahle věc, někde jako novinka, někde jako už v první třeba 15, což není úplně marné. A pro mě tam z těch tří jsou dvě známá jména, jedna nejznámější DJ Čas. DJ Čas takových 10-15 let mě hodně bavil, dělal výborný housík. O té době jsem o něm víceméně ne, že neslyšel, ale tak nějak jakože vypadl z toho stylu, který poslouchám. Ale tohle je takový možná pokus o comeback. Ale hlavně je tady uvedena zpěvačka, která se říká Kelly Light. Light? Asi tak nějak. A naprosto nové jméno, ale to je jakoby to hlavní, Amine Kay. To figuruje v těch hitparádách. A je zajímavý kousek. Takový na mě možná až moc vokálový, takový moc pohodový, ale něco to má, minimálně ten klavír je tam fantastický. Fresh Dance Party!

letošních, bych řekl, minimálně evropských hitů, Talk to You, který teď právě dojel. A pomaličko listě už se dostává do povědomí i do komerčních stanic. Občas ho registruju na stanicích, kde bych ho teda úplně nečekal, ale prostě doba se mění, že jo? Takže klubová muzika už se dneska stává v podstatě něčím jako pop. A jedeme dál. Další novinka, zatím pro mě nové jméno. Tenhle ten hudebník si říká Anata. Takový klasický rubač styl. Pocket Groove.

To je původní a dneska už několik desetiletí staré melodie se ještě zpívalo funky, funky. To mi připomíná, včera jsem taky na chviličku byl vypomoc kolegům na akci při otevírání frýdecké nové osmičky areálu. A byl jsem tam ve chvíli vlastně k večeru, kdy už ten program se začal více rozjíždět a nastupoval tam jakýsi jazz band. No, zajímavá informace, respektive zajímavý pocit v tom prostředí, kdy najednou začal hrát jazz. No, takové překvapivé, zvláštní.

Tady asi nikoho nepřekvapí, že tenhle hudebník, který si říká Clint Maximus, je z Dubaje. A je celkem asi neúplně překvapující v kontextu s tou muzikou. Ale zajímavý počin je to takové zpestření nazvané Gilberto.

Jestli si teď taky říkáte, je, to znám, to je pár roků zpátky. Daft Punk, jo, jo. Všechno správně, akorát to označení pár roků zpátky. Jsem si říkal schválně kolik, no a je to výrazně víc, než bych typoval. Možná si radši sedněte. 1997, kdy Daft Punk vydali tenhle ten kultovní hudební produkt zvaný Around the World. A tohle je nová podoba. Člověk, který už několik, no, desítek měsíců, jako je 2-3 ročky, dělá takzvané recuty, kdy vytáhne starou bombu a dá tomu nový šmenc Sergeant Slick.

První dnešní novinka z Holandska, z Nizozemí. Dvojka hudebníků, který si říkají Dumb Swindle. Už od nich v archivu zatáhla něco mám. Tohle je nový kousek nazvaný Find a Way to Believe. Takový bych řekl průměrný standardní kousek na vyplnění dnešní novinek, protože tento týden nebyl úplně jakože našlapaný na úplně kulervoucí, mé oblíbené slovo, kulervoucí novinky. Tak jsem občas vzal i takový jakoby lepší průměr. No dobře.

Jedna z klasik moderní pop music. Originál samozřejmě legendární Seal a taky tehdy Adamsky, který mu s tím vypomohl. Ono to vlastně bylo tak, že Adamsky byl, nebo chtěl být začínající hudební hvězdou, tak vytvořil song. Najal si zpěváka, ten mu to odspíval, ale paradoxně úspěch se dostavil přesně naopak. Adamsky je dávno zapomenut a ze Seala je mega hvězda. A tohle je nová úprava od jednoho z těch nových maďarských DJů, hudebníků, producentů, kteří se pokouší prorazit. A jako pomaličku stoupá DJ

téhle té novince jdeme do Mexico, přímo Mexico City. Mexický hudebník, který si říká Human by Nature. Tak trošku zavání, že oslavnými devadesátkovými hiphopery Naughty by Nature a jejich peckou Hip Hop Hooray! Oh, ale tohle je jiný hudební žálek šaje. Taková pohodovka, zase něco starého vysamplovaného nazvané Gimme the Funk.

People, tedy lidé, česky řečeno, tak se nejmenuje další novinka dnešního večera, za kterou stojí projekt, který si říká Catch. No, Catch, vypadá to jak nějaké maďarské slovo, ale teď si hlavně nepamatuju, odkud jsou, kde se vzali, kam se vzali. Ale šlape to je hlavní, na sobotu ideální. Fresh Dance

Je zvláštní, jak určitě ne, to není jenom můj problém, ale když známe nějaké ty země po celém světě a nějaká ty hlavní města, nebo větší města, tak když čteme nějaké jiné, tak si řeknete hned podvědomě, to bude nějaká vesnice. No tak schválně, jo. Tenhle ten španělský hudebník, který si říká Mario Weiss, pochází z místa, o kterém jsem doteď asi neslyšel, a jmenuje se Vigo. A teď se schválně podíváme, jak je to velké. Jestli to je fakt nějaká vesnička. Každopádně House Music se jmenuje tenhle kousek a není k tomu co vytknout. Fresh Dance Party!

No, tak samozřejmě, že zákony schválnosti fungují. Vigo je jedno z největších měst Španělska. 300 000 lidí tam žije, plus minus, a je přímo na pobřeží. Krásné, hned by jel.

Jeden z nejznámějších blekotajících zvuků v popkultuře 80. Tedy slavný Lionel Richie. A tanec na celou noc, Dance All Night. V nové úpravě Mauricio Basilota. Udělal to dobře.

House Music Baby. To je v podstatě jedna konstatování tradičního sobotního večera na Freshi. A zároveň taky název další novinky Milton Shadow společně s Shakem. House Music Baby.

0: Fresh Radio. Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Majáles Ostravské univerzity je tady. Po roce zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sia 7. května od 14.30. Na tradiční majáles zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: V neděli 17. května se uvidíme v Golf parku Lhotka u Ostravy. Prostě Family Day ušitý na míru. Bude se hrát turnaj dvojic v Adventure Golfu, nebude chybět bohatý catering od grilování až po zmrzlinu a pro děti je připravena mini zoo, poníci, přehlídka hasičské techniky, skákací hrad a tlapková patrola. Odpoledne Adventure Golf zdarma pro všechny příchozí a to vše pod taktovkou živého vysílání Fresh Radia. Zastavte se přímo za námi a zasoutěžte si v patování s našimi moderátory o merch Fresh Radia. Neděle 17. května, Golf Park Lhotka. Tam nesmíš chybět ty ani tvá rodina. Registrace do turnaje a více info na golfparklhotka.cz.
6: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
7: Jako teď?
6: Ne, na Poesfestu.
7: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pítí a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
6: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
7: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
8: si dáme na zlobá. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.
9: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
10: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Fresh Dance Party!

Rozjíždíme třetí, tedy poslední hodinku živé části sobotního večera na Freshim. A jdeme trošku do minulosti, ale do té příjemné minulosti. Přelom 80. 90. tehdy se rozjíždějící taneční styl zvaný House Music, kam i spadali legendární Black Box. Akorát nám to tehdy tak nepřišlo, protože se to hrálo úplně všude. A toto je nová úprava vokálu. Jak ona se jmenovala, tyjo, ta modelka, co jim to zpívala? Catherine? Mám pocit, to už nevím. A tady bělehradská dvojice Mirko a Max vymíchala, předělala, přespívala. Zajímavé.

čistě americká hudební spolupráce. Dva projekty, ten jeden trošičku známější, Pinto z New York City a ti druzí si říkají Moon Boots. Get on up.

jenom jedna z největších pecek 90. Tehdy to byla Korona. Tady je to přespíváno, pravda, trošku slabším hlasem. Rhythm of the Night. Ale taky ten beat, který tam jede, si říkáte, to znám. Ano, Michael Jackson a Billie Jean.

celkem známý a už roky a roky tvořící taneční muziku britský hudebník Risk Assessment. Tady s novým kouskem nazvaným Delicious.

Znalci taneční muziky už podle toho samplíku poznávají legendární groove od Spillera a Sophie Ellis Baxter. A přiznám se, že když jsem viděl v novinkách tuhletu novou úpravu, tak jsem si řekl, tyjo, to zní, jako by to někdo dělal na koleně. A pak se kouknu do hitparáda, normálně i na TrackSourceu, i v Beatportu je to poměrně hodně vysoko. Takové jako když někdo dostal na Vánoce sampler a teď si zkouší, co všechno to umí. No a přesto všechno je to v hitparádách. Tahle ta nová úprava nazvaná Not Without Friends to posunula hodně vysoko.

0: ve finále dnešního večera. Dobrý večer, dobrou noc tradičně. Jenom připomínám, že pokud jste nestihli a třeba chytáte až konec, tak od půlnoci z neděle na pondělí opět naskočí záznam dnešního večera na Soundcloudu. Odkaz pochopitelně na našem webu freshradio.cz. A to je tak asi všechno, tak ještě jednou dobrý večer, dobrou noc.
1: Fresh Dance Party. Aktuální seznam novinek najdeš na freshdanceparty.cz. Fresh Dance Party.

Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.

0: Ty Míšo, co je to ten brunch?
1: Brunch, Marečku, brunch. Proč se ptáš? A vůbec, nedělej mi chutě, mám hlad.
0: Tady čtu, nedělní brunch v areálu Hotel and Garden u Holubu v Šeladné. V neděli 10. května.
1: No vždyť, já tam jedu na 100%. Nadlábnu se v nejvyhlášenější restauraci Beskyd pod taktovkou hladového kolegy Marka Urbance a potom hurá na procházku do lesa. To bude žůžola bůžo.
0: Bomba, tak já jedu. A víš co, beru ty nejlepší fresh hity. Jestli chceš, tak se běž projít i za mě. Já si místo tebe dám druhou porci snídaně.
1: No, tomu říkám deal, kolego. Více info a poukázky na

0: Fresh Night.
1: Jsem zvědavej na ten...

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nenastartoval si svoji káru? Tak pospíchej do Allstaru. Při nákupu řekni fresh, super cenu dostaneš. Allstar Trading. Specialista nejen na startéry, alternátory a autobaterie. Prodejna se širokým výběrem na Kremlínské ulici nedaleko Makra. www.autoelektrika.cz. Vše pro vašeho plechového miláčka.
3: Jízda s názvem Beats for Love Universe se blíží.

0: Dimitri Vegas and Like Mike, Paul van Dijk a více než 600 umělců na 18 pódiích ovládnou Dolní Vítkovice od 1. do 4. července. Buď u toho a ulov si svou vstupenku ještě dnes na www.b4l.cz.
1: Dám si žebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
2: Jako teď?
1: Ne, na Poesfestu.
2: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
1: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
2: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
3: si dáme na zábavu. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.

mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale v pase jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu odepíšu za týden, nahání peníze, ale myslím na její.

0: Pořádně nadlábnu a potom se budu podupávat na live mix Aleše Brůny. A pak si možná hodím fajn procházku krásnou přírodou.
1: A pak se vzbudíš, a nebo to myslíš vážně, Honzíčku?
0: Jak jako? No jasně, že vážně. V hotelu End Garden u Holubů na čela dne bude top strop nedělní brunch pod taktovkou Fresh Rádia.
1: Jama, prý tam vaří výborně. To zní jako plán, jídlo, beauty, příroda a to vše kousek od Ostravy. Ideální výlet pro pár, partu i rodinu.
0: Přesně. Více info na webu uholubu.com a sociálních sítích hotelu. Doraz i ty. Zve Fresh Radio.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
3: Majáles Ostravské univerzity je tady. Poro se zpět a opět v areálu City Campusu na Černé Louce v samotném srdci Ostravy. Vystoupí Poetika, Maniak, Soul Sane, Sotu, Olympionik Krištof Minárik a spousta dalších. A to vše úplně zdarma pod taktovkou samotných studentů univerzity. Sýja 7. května od 14.30. Na tradiční majále zvou Ostravská univerzita, HSF Systém, Veolia, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Fresh Radio.
4: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
5: Jako teď?
4: Ne, na Poesfestu.
5: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pítí a zábavy pro celou rodinu na dni s technotrasou.
4: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
5: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
6: si dáme na zobák. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz
7: Keď sa vozíme, my to je to ulicami a nikdy sme není sami. Keď sa vozíme, my sledujem okolia pred očami, mení sami.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.